Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán Volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dance Radio.

0: 6 drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, je tady čtvrteční den z rádio na 89 a 102,9 FM Elderbrook. Old Friend, pohodová věc, která nám právě teďkon dohrává v našem éteru. A teď už vám opravdu přeju krásné dobré ráno, startuje nám čtvrteční ranní fresh Sandy Roadem a před námi skvělá taneční muzika, to na 120 minut toho nejlepšího z Dance Music Only. Dáme si třeba novinku v našem éteru, Katy B a Jack Jones, Last Day of Summer.

legendární záležitost Shapeshifter s Lola Zdem. Tak přeju všem pohodové ráno, 7 hodin, 1 minuta k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Dalších 17 bytů s plochou od 22 do 220 metrů mnohé v okolí Staroměstského náměstí hledá své nájemce. Přihlašování do elektronických aukcí odstartovalo včera ve středu 2. září. V minulosti se takto pronajaly i byty na lukrativních adresách za ceny výrazně nižší, než je komerční nájem. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily i ve veřejném prostoru a komentovali i ministr školství Robert Plaga. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ho poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nestárnoucí klasika právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Tohle je Shapeshifters a věc, kterou asi není úplně třeba představovat Lulazdem právě teď v našem éteru. Přátelé, krásné dobré ráno, máme tady čtvrtek s datumem 3. září, svátek, nám dneska slaví Bronislav Broňa, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. Pokud vy nějakýho Broňu znáte, tak rozhodně mu písněte nebo cinkněte a věřím tomu, že mu minimálně zpříjemníte den. My se tady na Den z rádu budeme snažit zpříjemňovat den vám všem, ať už jste Broňa, ať už slavíte narozeniny, svátek, anebo neslavíte vůbec nic, prostě máte normální den, stejně tak třeba jako já, tak se budu snažit vám to tady samozřejmě zpříjemně, to nejlepší taneční muzikou. Za chviličku novinka v našem éteru, KTB, Jack Jones, Last Day of Summer. Last Day of Summer, ten už sice byl, ale chápeme, co tím myslíme. Shanks Too Late, bude taky Drum Sound, Game of Fat a spousta dalšího. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: 7:30 k tomu, krásné dobré čtvrteční ráno, pokud jste právě teďko namadili, tak vás vítám u čtvrtečního ranního freshe s Andy Roadem na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Právě nám dohráli Camel Fat a Ale Love a Pecka Compute, úžasná věc takhle po ránu. Myslím si, že přesně tyhle ty věci vás můžou nakopnout do toho dne, jak se říká, pravou nohou, že můžete vykročit. Protože vám vlastně jakoby ta věc vykouzí dobrou náladu. 7:32 k tomu, pojďme se podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme hodně podobné počasí jako včera, tedy bude se zdát, že bude zataženo, bude ošklivo a budou nějaký průměrné teploty, ale zdání bude klamat, protože dneska teploty vystoupí maximálně k 27 stupňům a bude trošku pod mrakem a trošku nám zasvítí sluníčko. Co se týče přeháněk, tak dneska by to nemělo být nějaký valný, takže si myslím, že jen to bude mé typický zářijový počasí. Pojďme dál na muziku. The Chainsmokers, Kate Racid, Chapter, bude taky DVBBS, anebo Aluna.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a Luna, Will Sass a Timbaland. Pecka, která se jmenuje Houseboy. Ještě jednou krásné dobré ráno, máme necelých 12 minut před 8 hodinou ranní a zdravím všechny, kteří právě teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Já jsem teďkon dočetl jeden takovej poměrně hodně zajímavý příběh, který naprosto znázorňuje absolutní oddanost taneční hudbě. Více o tom určitě povíme v rámci čtvrtečního ranního freshe. Tady u nás na Dance Radio, tak pozorně laďte a do té doby si dáme třeba Jamiroquai, Cosmic Girl, bude taky skvělá vzpomínka do minulosti, Arno Kost, Souvenir a možná taky Wave Wave.
1: Stálice trancové taneční scény exkluzivně v Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů. Are you guys ready for a

0: in the mix.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Dance Radio.

Dáváte si čtvrteční den s rádio na 89 a 102,9 FM, Wave Wave, Jig, Silva a taky Sirona, You Shine. Úžasná věc, která nám vlastně dokončila tu první hodinu a první hodinu čtvrtečního ranního freshe. 8 hodin, 1 minuta k tomu, mezi 8 a 9 budeme hrát třeba Fats and Small, Feel Good. A čeká nás taky Fateless, Insomnia a Avicii Remix. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem a s datem 3. září, kdy svátek slaví Bronislav. My ještě jednou přejeme všechno nejlepší. Ať máte, borci, pohodovej den. 8 hodin, 2 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už pokukuje po další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Zatímco všechny ostatní linky metra vedou jako paprsky z periferií skrz centrum, Ečko bude fungovat jako okruh, které tyto trasy napříč protíná a propojuje mezi sebou mimo historické jádro metropole. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomorská ropa Brent krátce před 9. hodinou středoevropského letního času vykazovala zhruba 1% růst, dostala se tak nad $95 za barel. Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově 10% zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou reorganizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblasti sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e-mailu, který napsal generální ředitel firmy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: I po 8 hodině si dáváte čtvrteční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Příběh o absolutní oddanosti taneční hudbě předvedl britský pár během uplynulého víkendu. Poté, co na festivalu v Lícu zrušili většinu vystoupení a elektronických interpretů, utratili v přepočtu asi 30 tisíc korun za vstupenky s více než 130-kilometrovou jízdu Uberem, jen aby se dostali na legendární festival Creamfields. Informoval o tom deník Manchester Evening News a Aiden se svojí přítelkyní zveřejnili v sobotu 29. srpna na komunitní stránce Creamfields naléhavou výzvu ke koupi lístku. Napsali tam, že všechna house music na Leeds Festu byla zrušena a že právě nasedají do vozidla do Uberu a jedou na Creamfields a že vezmou jakýkoliv lístek. Prostě potřebovali být na nějakým mejdanu. Aiden potvrdil, že za lístky na místě zaplatil 300 liber za kus, což je asi zhruba necelých 9000 korun, a k tomu se přidala částka na taximetru za 80 mil, což je v přepočtu něco okolo 130 kilometrů dlouhou cestu. A za to zaplatil taky nějakých jakoby 300 liber. Od komunity Creamfield si pár vysloužil obří respekt a stali se z nich hvězdy víkendu. No bodeď by ne, protože takovejhle příběh psát to musí být, jak se říká, radost. Každopádně jo, jako když máte možnost zažít něco takového, tak je to určitě vždycky skvělý. Samozřejmě zrušená stage na festivalu v Lícu určitě nebyla tím příjemným zážitkem, ale potom, jestli to vykompenzoval Creamfields, no tak pojďme si říct, podejte, myslím si, že tady v tomto případě dopadlo všechno dobře. Pojďme dál na muziku. Fats and Small, Feel Good, bude taky Clean Bandit, Solomon anebo Amelia Lenz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Máme.
5: Kolik?
4: Stovku.
5: Na co?
4: Na koláč.
6: Koju.
5: Není zač.
4: Máme.
5: Kolik?
4: 300.
5: Na co?
4: Na kino. Koju.
5: Není zač.
7: Máme.
5: Kolik?
7: 500.
5: Na co?
7: Na jídlo.
5: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
12: Dance Radio. Dance Radio.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Trošku jsme zrychlili a přidali tempo. Tohle je Amelia Lenz, Angeli a Pecka Run. Naprosto skvělá věc. A taky to rozhodně bude patřit mezi ty věci, které vás po ránu takhle pořádně nakopnou. Amelia Lenz ještě jednou, Run Féteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, máme krátce po půl devátý, konkrétně řečeno 8 hodin 33 minut. Pojďme se podívat na počasí. Počasí. Je to tady, jak tak koukám ze studia, tak na obloze už máme jasný azur, byť předpověď mluví úplně jinak, protože podle předpovědi bychom měli mít dneska oblačno, polojasno, denní odpolední maxima 24 stupňů, vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale když si vzpomeneme na včerejšek, tak to počasí bylo hodně podobný, nebo respektive ty předpovědi byly, dalo by se říct totožný, ale včera teda odpoledne bylo nádherně, bylo prostě teplo, azurová obloha, úplně super. Myslím si, že dneska to bude hodně podobný. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Sonic Sky, bude Yes Boom, Peter Fider, bude taky Kygo, Noumana, anebo Ahmed Oskan.

0: Tady to je ta nejlepší taneční muzika v českém éteru, No Man a Jantin a pecka, která se jmenuje Strangers, pár minut před 9:00 raní. A vy si stále dáváte ranní Fresh Sandy Roadem na 89 a 102,9 FM. Po 9:00 mezi 9:00 a 12:00 už tady pro vás bude Katie se svým dopoledním drivem, odpoledne taky odpolední show s Michaelem si. A vzhledem k tomu, že máme čtvrtek, tak nesmíme ani zapomenout na další vydání naší staniční hitparády Dance Radio Chart, do které můžete hlasovat každý týden až do středeční, až do středečního odpoledne, vždycky na webovkách Dance Radio. A pak už si stačí vychutnat jenom premiéru Dance Radio Chart vždycky každý čtvrtek od 18 hodin s Michaelem C. Jsem zvědavý, jestli vaše oblíbené tracky získají třeba dneska nějakou první pozici. To se samozřejmě musí nechat překvapit. Nicméně, my do 9. hodiny dáme ještě Ametoskan Don't Stop a bude taky Sopafly Boys and Girls.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Dáváte si čtvrteční Dance Radio na 89 a 102,9 FM Superfly Boys and Girls. Fantastická záležitost na závěr čtvrtečního ranního freshe. Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny raní a se mnou ve studiu třetí den po sobě Katie. Já to budu normálně slibu, já to budu počítat.
1: Já jsem čekala, že přijdu, že tady budou balonky, chápu, že tady bude přivítání, že chodím fakt tak nějak na čas. Krásný ráno mimochodem.
0: Hele, tohle antré já připravím samozřejmě.
1: Jsem zvědavá, kdy.
0: Až to bude minimálně rok.
1: Dobře, dobře, tak snažím se dát nějakou zkušebku a pak uvidíme. Ty jsi se mě ptal, ty jsi mi říkal, že dneska nemáme téma, ale jako my máme pořád nějaký téma, to
0: máme,
1: že jo? Mimochodem třeba tvůj spánek a tvoje takový jako work life pořád neustává. Jaký bylo hraní včera mimochodem?
0: Včera bylo hraní takový, dalo by se říct, zařadil bych to mezi ty normálnější hraní, protože...
1: Prosím tě, to mi řekni, jo? Jaký teda typy hraní máš a co znamená jako normálnější hraní? To nám tady prosím tě musíš rozvést.
0: Hele, mám samozřejmě primetimeový hraní, tak to je logický, že když hraješ vlastně někde v primetimeu. Pak mám warm-upy z the new primetime, prostě jen to tak jako říkáme my. No a včera to bylo takový pozvolný, jakože já jsem vlastně v úterý na středu jsem hrál primetime, to bylo vlastně od jedný do tří. A včera jsem hrál jakoby ten warm-upíček a jak jsem byl jakoby trošku jako unavený a tohle, tak to byl taky jako na automat, jo, prostě, ne, zvolil jsem historii a to jsem odehrál znovu.
1: Normálně se tam zapnu už na kestanej no, set a jo, kdybyste nevěděli.
0: Přesně tak, no, takže říkám, jako včera to bylo takový...
1: A afterky už nehraješ moc?
0: Tam už nechodím.
1: Už jsme starý na to, hej přátelé, to už nedávám.
0: Lidi, kteří chodí na afterky, tak nemůžou chodit na 6. hodinu do rády.
1: Tak oni jdou třeba zrovna.
0: Ale to už ne, na to jsem jako upřímně už opravdu starý a vlastně jsem na to asi rád.
1: Taky,
0: jako.
1: Já jsem vlastně taky ráda, že už jsem na tohle stará. Pohodě.
0: Takže pokud nás teď poslouchají nějaký dvacátníci, kteří...
1: Co chodíte na aftery, vůbec si to neberte osobně, užijte si to, za 10 let už to nedáte.
0: Hlavně si to přesně tak užijte, protože až dojdete do bodu, kdy
1: a
0: jsme
1: oni už nechodí, oni už zase mají fitko a maču ráno.
0: To je ale taky dobře. To je ale taky.
1: Ale to by stihli ten after a zrovna by mohli do toho fitka s tou mačou. Po cestě by si vzali tu maču.
0: Záleží, jak by ta after vypadala. No nic, nebudeme to tady asi nějak rozebírat. Každopádně já vám, přátelé, děkuju, budu se těšit zase zítra v 7 hodin
1: budu
0: ráno.
1: Budu se těšit.
0: Katie mezi 9 a 12 v dopoledním driveu. Mějte se krásně a pohodovej čtvrtek. Ahoj. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Dalších 17 bytů s plochou od 22 do 220 metrů mnohé v okolí Staroměstského náměstí hledá své nájemce. Přihlašování do elektronických aukcí odstartovalo včera ve středu 2. září. V minulosti se takto pronajaly i byty na lukrativních adresách za ceny výrazně nižší, než je komerční nájem. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily i ve veřejném prostoru a komentovali i ministr školství Robert Plaga. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Max Tyler a taky Echo Over Me na frekvencích Dance Radio a právě touhletou skladbou odstartujeme. A odstartovali jsme dopolední drive na frekvencích Dance Radio, kdy startujeme v tenhle ten moment dopolední drive do 12. hodiny. Tady už s váma Katie. Doufám, že jste měli příjemný ráno s Andym. No a do 12. hodiny se tady hezky o vás doufám, že pěkně postarám. Nabídnu spoustu skvělý hudby i několik novinek. Dneska si povíme už i podzimních akcích a taky pro vás budu mít několik tipů na třeba hudební konference, rozebereme taky cestování, technologie a i sociální sítě. To všechno momentálně pro vás mám připraveno a samozřejmě fantastickou hudbu přesně tak, jak jste zvyklí. Mimochodem dneska svátek slaví Bronislav, takže přeji krásný ráno a hlavně všechno nejlepší. Všem Bronislavům a Broňkům nezapomeňte na ně. Hezký ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Máme.
5: Kolik?
4: Stovku.
5: Na co?
4: Na koláč.
6: Koju.
5: Není zač.
4: Máme.
5: Kolik?
4: 300.
5: Na co?
4: Na kino.
6: Koju.
5: Není zač.
6: Máme.
5: Kolik?
6: 500.
5: Na co?
6: Na jídlo.
5: Není zač.
2: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, melodická krásná věc od Martina Garrixe a U2 a společná věc Fireflies, která si myslím, že hodně, ale hodně potěšila teďka všechny fanoušky. A my už se pojďme podívat do kina, protože v kinech je celá řada zajímavých filmů, ale co se chystá už tento podzim, a není to teď úplně o kinu, ale spíše o seriálu, tak velmi očekávaný seriál Harryho Pottera, který by měl mít premiéru už 25. prosince, což si myslím, že je docela ikonický během vánočních svátků, a to na platformě HBO Max. My už máme za sebou samozřejmě informace o obsazení, tak už jsme viděli jeden trailer a teďka momentálně během včerejšího dne internet obletěla další upoutávka a další trailer právě seriálovýho Harryho Pottera, který teda přichází zrovna současně v okamžiku, kdy celá řada českých kin promítá Kámen mudrců, to znamená úplně první díl, aby mohli převážně rodiče vzít svý děti do kina, což určitě se k tomu ještě dneska dostaneme. Nicméně, ten trailer už je venku, má teda rozporuplný ty komentáře. Mně se to teda dost líbí, ta atmosféra není vůbec špatná, samozřejmě bude záviset na tom, jak tvůrci ten seriál pojmou. Vlastně jakoby bude se to jmenovat přímo jako Kámen mudrců, alespoň teda první série. No ale trošku teda mě překvapil, ne úplně pozitivně dubbing, ale to tam je taky často v těch negativních hodnoceních. A jsou tam docela hodně negativa i na některý z herců, jako třeba Snape a tak dále. No uvidíme. Každopádně, já bych tomu šanci určitě dala. 25. prosinec 2026, premiéra velmi očekávaného Harryho Pottera seriálu, tak uvidíme. A vy se zatím zkrátit čekání můžete právě s kouknutím týhle upoutávky. A klidně nám vy dejte vidět do zprávy, co vy na to, jestli jste fanoušci, jestli třeba seriál vás zaujal, jestli budete koukat, anebo ne.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Superman Lovers a Starlight na frekvencích Dance Rádia. I tahle ta věc nesměla chybět v rámci našeho playlistu a taky doufám, že vám udělala velkou radost. A v tenhle ten moment už mám pro vás taky tipy na nový desky, který s příchodem nového školního roku si myslím, že by vás neměly minout. A jsou to takový tři různorodý žánrový novinky. Doporučím jako jednu z prvních Erika Badu a The Alchemist, což je úžasný spojení těchto dvou umělců, kteří přichází s novou deskou Before the World Blows. A musím teda říct, že je to počin po dlouhý době a pokud máte rádi Erika Badu a taky The Alchemist, který mimochodem vystoupil tady teď nedávno, i přesto, že měl vystoupit na hip-hop campu a zařídil se mu tak nějak na rychlovku koncert v Praze, tak věřím, že tato deska potěší všechny milovníky hip-hopu, R&B a taky jazzu. Mám tady další tip a to taky Alex Warren a jeho Wild Child, což je člověk, který se proslavil megahitem Ordinary, především na sociálních sítích a právě po tomhletom obrovském úspěchu navazuje novou deskou Wild Child, která je velmi očekávaná a patří údajně k těm nejočekávanějším letošního roku, takže určitě doporučuji. A posledním tipem bude i novinka od, nebo novinka v uvozovkách, novinka od Prince. Letos je to přesně 10 let od smrti tohohle legendárního umělce. No a přichází na scénu deska Timeless, která vlastně nabízí archivní kousky, které už byly vydané, ale taky jsou obohaceny o nějaký další nahrávky, které třeba budete méně znát a tak dále, takže určitě doporučuji. To jsou tři typy, takový multižánry, který věřím, že vás zaujmou a určitě si to můžete poslechnout, doporučuji.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio.

Out a taky West Bam Love Parade 1998, rok 98 a One World, One Future. Máme 4 minuty po 10. hodině, pojďme se naladit na další kousky, který vám naservíruji už za malou chvíli. Budu to třeba Back Raiders a Break My Heart.

0: nebude chybět ani Calvin Harris a Ocean. Už mezi 10. a 11. omrkneme další novinky ze světa nejenom hudby, ale taky technologií a mrkneme se taky na novinku na Dance Radio. Teď už ale připravený Andy, aktuální zprávy, pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už pokukuje po další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Zatímco všechny ostatní linky metra vedou jako paprsky z periferií skrz centrum, Ečko bude fungovat jako okruh, které tyto trasy napříč protíná a propojuje mezi sebou mimo historické jádro metropole. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomorská ropa Brent krátce před 9. hodinou středoevropského letního času vykazovala zhruba 1% růst, dostala se tak nad $95 za barel. Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově 10% zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou reorganizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblasti sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e-mailu, který napsal generální ředitel firmy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete letět nejenom Dance Radio, ale třeba i dopolední drive s datem 3. září. A za náma Martin Solveig. A my už se teď podíváme do kina, protože přesně za týden míří do kin velmi zajímavý snímek, takový jako hudebně dokumentární. A pokud máte rádi stejně jako já Oasis, což je jako kultovní kapela, která zažila v loňském roce velký návrat a byla to jedna podle mě z největších událostí hudebních, tak možná někteří z vás, ti šťastlivci, se dostali na některé z koncertů Oasis v rámci tour Don't Look Back in Anger a právě tohleto celé se dokumentovalo. Všechny ty zastávky, různý zajímavý jako záběry, všechno to, co probíhalo jako před těmi koncerty a tak dále, tak je zachyceno na kameru. To znamená, že se fanoušci mohou těšit na sestřih koncertních záběrů, taky tvůrci kapelu mohli natáčet i na zkouškách, ale i v zákulisí a jsou tam i emoce fanoušků, kteří samozřejmě se té své oblíbené formace dočkali naživo a taky jedním z hlavních lákadel jsou i společní rozhovory dvou bráchů, Liama a Noela a celý kapely. Takže přátelé, už příští týden ve čtvrtek tenhle ten dokument míří do kin a promítat se bude i v Praze, i v Česku, všude od 10. A podle programu to vypadá, že se ten snímek dostane nejenom do menších kin, ale také do všech velkých multiplexů. Takže určitě doporučuji, pokud byste rádi vyrazili, věřím, že to pro vás bude hezký zážitek a zapište si to do diářů.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Daxo so Barbra Streisand v éteru Dance Radio, tak to byla další věc, která nesměla chybět v rámci dnešního dopoledního driveu. Věřím, že nás ladíte, ať už je to kdekoliv, třeba ve škole, v práci, ve fitku, v autě a tak dále. A taky věřím, že máte naši aplikaci ve vašem telefonu. Dance Radio, přesně tak se jmenuje, je k dispozici pro iPhony i Androidy a díky tomu nás můžete ladit úplně kdekoliv v Česku i v zahraničí. Zároveň tam máte info o našem playlistu, kompletní program českých, ale i těch zahraničních pořadů, takže věřím, že ta aplikace naše bude mít pěkný místo ve vašem telefonu, takže honem rychle instalujte. Za pár minut pokračujeme dál, za chviličku třeba Sneaky Sound System, Disclosure a nebo James Carter, tak příjemný poslech.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Delphi Music Factory a skladba s názvem More Than Words na frekvencích Dance Radio. Přátelé, za 7 minut tady máme 11. hodinu a já už jsem tady, nebo teď ne, ale včera už jsem objevila fantastický příběh dvou klaberů a raverů, který obletěl internet. Možná jste to zachytili během víkendu a je to... Vlastně souvisí to s festivalem Creamfields a zároveň i dalšími festivaly. A zaujal mě právě příběh jednoho britského páru, který během uplynulého víkendu vyrazil na festiák do Leedsu. Těšili se pravděpodobně na vystoupení svých jako elektronických oblíbenců. Ale v rámci kapacity, protože ty stany, a nejenom v Leedsu, vlastně v rámci Leeds Festu, ale stalo se to něco podobného i na Readingu. Tak jelikož tam ty festiáky zaznamenaly obrovský nápor vlastně zájemců na ty DJ, jo, na ty taneční stage, tak bohužel už tam prostě více lidí nepustili. Tím pádem dokonce museli i program přerušit. No a tohle to se stalo údajně i v Leedsu, a protože většinu vystoupení tak to spoustu lidí nevidělo. No a v návaznosti na tenhle pár, tak ten se rozhodnul utratit více než 30 tisíc korun za vstupenky a rozhodli se jet na legendární Creamfields. A nejenom, že se teda rychle jako sehnali lístky, který teda, on totiž Creamfields byl asi vyprodaný, ale sehnali. Utratili za to hroznou raketu, ale ještě jeli 130 kilometrů úbrem, takže to muselo stát taky úplnou raketu ještě v Británii. No a tohleto samozřejmě potom sdíleli na internetu a na nějakých fórech, tak je to masakr. A potvrdili teda, že zaplatili 300 liber za lístek a k tomu samozřejmě teda ta cesta, která je vyšla na dalších 300 liber, ale všechno stihli a viděli spoustu těch vystoupení a i některý identický DJ, který vystoupili samozřejmě na obou akcích. No, přátelé, tomu se říká oddanost sama a musím říct, že je to mazec. Tak zase na druhou stranu, pokud člověk nemá nějaký úplně jako omezený rozpočet, tak zase proč ne?
1: Do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, věřím, že zarytí fanoušci určitě poznali tuhletu skladbu Roger Sanchez, Lisa Pure a skladba s názvem Lost. Máme skoro 2 minuty po 11. hodině a před náma, neuvěřitelně to letí dneska, před náma poslední hodinka v rámci dopoledního driveu pro dnešní den a odstartujeme tu další hoďku s Barry Can't Swim a Dance, Dance, Dance.

0: Nebude chybět ani novinka v našem éteru, česká produkce od Sonority a Lose You. 100% také omrkneme kulturní tipy, abyste věděli, kam vyrazit, a určitě se mrkneme na video set dne. Teď už ale připraven Andy a aktuální zprávy. Dance Radio
1: News. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Dalších 17 bytů s plochou od 22 do 220 metrů mnohé v okolí Staroměstského náměstí hledá své nájemce. Přihlašování do elektronických aukcí odstartovalo včera ve středu 2. září. V minulosti se takto pronajaly i byty na lukrativních adresách za ceny výrazně nižší, než je komerční nájem. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily i ve veřejném prostoru a komentovali i ministr školství Robert Plaga. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Feel It In My Bones právě v tenhle ten moment. Doufám, že jste s náma. My pokračujeme dál do 12. hodiny, taky dopolední drive, ale my už se podíváme taky na pravidelnou rubriku Videoset dne, ale tentokrát to nebude úplně videoset žádného DJ a producenta, ale bude to spíše velký super liveko, který jsem včera zkoukla, zhruba asi tak z 80%, ještě jsem to nedojela a je to live Basement Jacks. Legend, který si myslím, že tady nemusíme nějak zvlášť představovat a asi ani nemusíme říkat, jak moc ovlivnili hudební scénu, hudebníky a taky řadu i třeba DJů a producentů. A právě Basement Jacks vystoupili v rámci Boiler Room edice v Londýně a to přímo v parku, unikátní show, těch samozřejmě v tom line-upu těch lidí tam bylo daleko více, nicméně tohle to je teďka docela čerstvá věc, premiéru měl tenhle ten koncert 28. srpna a už je k dispozici na kanálech na YouTube, nejenom Basement Jacks, ale taky Boiler Room. Takže určitě doporučuji si to dát, pokud jste třeba tuhle partu nikdy neviděli naživo. Já se přiznám, že taky ne, což teda jako doufám, že určitě do budoucna ještě jako nějak doženu, tak určitě Basement Jacks doporučuji alespoň takhle si to dát zprostředkovaně v rámci internetu. Takže můj velký tip ode mě pro vás. Za chviličku už Dom Dola, Miss Monique a nebo novinka.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Hity Service.
1: Sonority, Luziu, novinka na Dance Radio, mimochodem česká produkce. Zdravíme Honzu a my pokračujeme a mrkneme se za kulturou, abyste věděli, kam dnes můžete vyrazit. Pokud máte chuť a čas, tak dnešní den je taky premiérovým dnem v kinech. Míří do kin třeba romantická komedie Dokonalý den. Těšit se můžete i třeba na Samuraj a vězeň a nebo Kinotaj. Tak tohle to jsou filmy, které nově můžete shlédnout v kinech, pokud byste měli čas a chuť. Pokud byste ale radši někam ven, tak máte možnost vyrazit na celou řadu zajímavých akcí ven. Třeba i koncerty. Koncert dneska Pražský výběr od 7:45 v areálu 7 v Holešovicích a je to jeden z předposledních koncertů v rámci letní série, takže můžete vyrazit. Zároveň ale těch koncertů je více. PSH se na vás těší venku na Mystic Skatepark Štvanice a vystoupí tady od 19 hodin, takže pokud máte rádi PSH, určitě doporučuji. No a dneska můžete vyrazit i třeba na Seapenton Brána Vlnolám, to je série kapel v kampusu Hybernská od 6:30 večer. Café v lese dneska nabídne už koncertní sérii, a to Kaltenie, Jomama a Influx od 7:30 večer. No už se nám to pomalinku v klubech rozjíždí. Malostranská beseda od 20 hodin Petr Perk. No a těšit se můžete třeba i na další místa. Třeba konkrétně v Krosu, kde ten program je pestrý i dneska v rámci DMB Stage, Volume Plus a hosté od 20 hodin. Tolik tipy, kde se co děje. I dneska je toho hodně, takže můžete vyrazit.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: V úplně se tady ve studiu s kolegou rozplýváme, jak je to super taková fresh věc a musím říct, že pokud třeba jezdíte na bruslích, na kole a nebo chcete jako příjemně pracovat, tak tuhle tu muziku přesně jako chcete jako do podkresu a je to moc fajn věc. Co nás ještě čeká do 12:00 Rudimental a Sondra, pak už zprávy a počasí v celou. Já se loučím, děkuju za krásný, příjemný start dnešního dne. Pokračujeme samozřejmě i odpoledne po 12. hodině opět playlist našlapaných skvělými kousky. Už od 14 hodin se na vás těší kolega Mikey až do 18. No a v podvečer a večer naše pravidelný pořady. Co vás čeká, nemené hitparáda Dance Radio Chart, taky Tiesto, Armin, Music of Freedom a spoustu dalšího, takže buďte s náma, věříme až do večera. Mějte se krásně a opět se na vás budu těšit zítra po 9.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už pokukuje po další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Zatímco všechny ostatní linky metra vedou jako paprsky z periferií skrz centrum, Ečko bude fungovat jako okruh, které tyto trasy napříč protíná a propojuje mezi sebou mimo historické jádro metropole. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomorská ropa Brent krátce před 9 hodinou středoevropského letního času vykazovala zhruba 1% růst, dostala se tak nad $95 za barel. Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově 10% zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou reorganizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblasti sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e-mailu, který napsal generální ředitel firmy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dance Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Dalších 17 bytů s plochou od 22 do 220 metrů mnohé v okolí Staroměstského náměstí hledá své nájemce. Přihlašování do elektronických aukcí odstartovalo včera ve středu 2. září. V minulosti se takto pronajaly i byty na lukrativních adresách za ceny výrazně nižší, než je komerční nájem. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily i ve veřejném prostoru a komentovali i ministr školství Robert Plaga. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Dance Radio.

Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už pokukuje po další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Zatímco všechny ostatní linky metra vedou jako paprsky z periferií skrz centrum, Ečko bude fungovat jako okruh, které tyto trasy napříč protíná a propojuje mezi sebou mimo historické jádro metropole. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomorská ropa Brent krátce před 9 hodinou středoevropského letního času vykazovala zhruba 1% růst, dostala se tak nad $95 za barel. Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově 10% zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou reorganizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblasti sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e-mailu, který napsal generální ředitel firmy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. KIK. Víc než si myslíte.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Coven Your Pain, tady jeden z radio, krásný čtvrteční odpoledne, máme 3. září, Bronislavům Broňům přejeme, samozřejmě jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den, my k tomu budeme hrát a musím říct, že dnes odpoledne, jak koukám do playlistu, tak se to opravdu krásně zadařilo. Dáme si skvělou novinku, Midnight Generation, Almost My Own, už za chvíli do té doby Milo a Miami Sound Machine, Dr. Pressure, Billie Eilish, What Was I Made For a skvělej bootleg od Hybrid Minds, to je moje oblíbená záležitost. A za chvilku Rehab a jeho Ghost Town, už příští týden potom nasadíme další nový single od Rehaba, tak se na to těšte. Playlist jako vždy na webu nebo v aplikaci Dance Radio CZ. Pojďme si užít taneční odpoledne.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: ta taneční pohoda. Midnight Generation, Almost My Own. To je novinka v našem vysílání, kterou jsme zařadili od dnešního dne do pravidelné dotace. Tohle se 100% povedlo. Další novinkou pro tento týden, to je úžasný hlas Becky Hill, která se vrací opět ve spolupráci se Svonem Foderou, DJem a producentem, a s touhletou peckou Say Something. Hudební novinky pro tento týden jsou za náma. Teď už ten Howard, George the House, Emma Hurren Disturbia, Jason Status, anebo taky David Guetta. Za chvilku čekejte taktéž pohled do hitparády Dance Radio Chart. V 18 hodin si dáme totiž další kolo. Těšte se, jsme Dance Radio.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nejlepší taneční muzika.

Ale sva Pendulum Fate, výborná taneční muzika. Slíbil jsem pohled do hitparády Dance Radio Charts, tak se na to pojďme podívat, protože v 18 hodin nás čeká další kolo, už letošní 35. Minulý týden jsme nasadili tři novinky Jimmyho Jonesa, Clean Bandit a Ned Fab. A nástupních vítězů byli Another, Talk To, na trojce Epoch Noir, na druhém místě zlato bralo před týdnem Calvin Harris z Jazzy, Satisfy. Uvidíme, kdo vyhraje dnes večer, vy se to dozvíte těsně před 17. hodinou a v 18 spouštíme i hlasování na webu danceradio.cz pro příští kolo, takže rozhodně potom neváhejte. Teď, než tu bude Andy a další zprávy v 15 hodin, čekejte Back Raiders, Your Heart, Samiho Virgiho ve spolupráci s Floatanem, Match My Mood a nebo Godard a Venby, Rabbit Hole, my jsme Dance Radio, užijte taneční čtvrtek.

Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Dalších 17 bytů s plochou od 22 do 220 metrů mnohé v okolí Staroměstského náměstí hledá své nájemce. Přihlašování do elektronických aukcí odstartovalo včera ve středu 2. září. V minulosti se takto pronajaly i byty na lukrativních adresách za ceny výrazně nižší, než je komerční nájem. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily i ve veřejném prostoru a komentovali i ministr školství Robert Plaga. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Dance Radio. Na Dance Radio samozřejmě hrajeme nadále nejlepší taneční muziku. Za chvilku Punt, Mapej, Trippin, Bob Moses, Waiting on the World, Filip Zelinka a pode mnou už velká to klasika Deep Swing in the Music. Nestanoucí housovka, užijte taneční čtvrtek na Dance Radio.
11: Michael C. na Dance Radio.

0: Fond Vapej, ten Whittlem, Trippin, výborný to drum and bass, pokud máte rádi právě zlomený beat, každý pondělí Rave on Air v našem éteru po 18. hodině, 120 minut nejlepšího drum and bassovýho servisu, hosté, guest mixy, rozhovory nebo soutěže o stupenky na drum and bassový mejdany. Náš tým a podrobnosti všechno naleznete i starší vydání pořadu na Instači, kde je hledejte jako Rave on Air na konci potržítko. Poradka mě Basto, Kejmofet nebo Šapov, tady je Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Martin Horger, Chami a spolupráce pod názvem The Calling. My jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší dance music a i dnes večer máme pro vás skvělý speciálky. Všechno dnes odpálíme společně, protože si dáme hit parádu Dance Radio Chart přesně od 18 hodin a dále tu máme samý ohromný jména, který je potřeba vypíchnout. Tiesto a jeho nová Prismatic Radio Show, tedy novější než tenkrát už skončivší Club Life, ten vás čeká v 19. Máme tu Armina van Burena a nejposlouchanější taneční radio show na světě. State of Trance, není potřeba si dál rozebírat detaily. Musical Freedom Radio Show taktéž nebude chybět a Adam Beyer dnes zakončuje do půlnoci se svým Drum Code Life. Vyberte si, já pošlu George Smith, Casey Lights nebo Calvina Harrise přímo do vašich uší. Právě teď. Pojďme na to.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už pokukuje po další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Zatímco všechny ostatní linky metra vedou jako paprsky z periferií skrz centrum, Ečko bude fungovat jako okruh, které tyto trasy napříč protíná a propojuje mezi sebou mimo historické jádro metropole. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomorská ropa Brent krátce před 9 hodinou středoevropského letního času vykazovala zhruba 1% růst, dostala se tak nad $95 za barel. Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově 10% zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou reorganizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblasti sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e-mailu, který napsal generální ředitel firmy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: na Dance Radio Gil Everest On My Own. Skvělá taneční muzika samozřejmě pokračuje i ve čtvrtek. 16 hodin, 16 minut. Pokud byste chtěli vidět, co vám zrovna hrajeme, tak se mrkněte ideálně do aplikace, tu stahujte pro iOS nebo Android. Tam naleznete samozřejmě náš playlist, názvy songů, remixů a tak dále. Kompletní večerní program a tedy můžete si na každý den vybrat, jakou show, jakýho DJ z celého světa taneční scény chcete poslouchat. A k tomu nás můžete ladit i v zahraničí, třeba na dovolený, stačí vám internet, mobilu nebo tabletu. Aplikace DanceRadio.cz. Po reklamě Sebastian Ingrosso a Celine Dion. A New Day.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Máme.
8: Kolik?
7: Stovku.
8: Na co?
7: Na koláč.
9: Koju.
8: Není zač.
7: Máme.
8: Kolik?
7: 300.
8: Na co?
7: Na kino.
9: Koju.
8: Není zač.
9: Máme.
8: Kolik?
9: 500.
8: Na co?
9: Na jídlo.
8: Není zač.
10: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
13: Dance Radio. Dance Radio.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Dance Radio. Dance Radio.

John Diablo, taky Paolo Pellegrino, Dangerous, skvělá taneční muzika, pokračuje právě teď. Playlist vždycky na webu nebo v aplikaci Dance Radio CZ. Co dáme dál, tak vidím v playáku spojení Armanda van Heldna, Marka Knighta a Dee Ramirez. Jejich Hue vás čeká už cca za 15 minut. Do té doby ještě sníme třeba Kašmíra, jeho Dreams projekt, Sneef a Casual. Dáme i Fonzarelli, což je taková starší věc, ale stále aktuální zvukem a oblíbená u posluchačů, Moonlight Party, a pode mnou už začínají hrát Toys a její Generation. Pojďme si užít další taneční nášup. My jsme Dance Radio. Úžasný poslech. Pojďme na to. Hit it, girl, just bounce that booty.

0: Armand van Helden, Mark Knight, T. Ramirez, You, skvělá to houseovka, mimochodem Mark Knight se myslím velmi brzy představí v České republice znovu a v plné formě. Detaily ještě nemůžu prozradit, ale pokud budete poslouchat Dance Radio, tak to velmi určitě v brzké době zjistíte. Za chvilku bude mě Reflect, Need to Feel Loved. Bude i Norma Jean Martin, Encore. Culture Shock se Sarah De Warren, All the Things She Said. A než tu bude Andy s dalšíma zprávama, klasika Ruida Silva, Touch Me. Úžasný taneční čtvrtek, s vámi Michael C, my jsme Dance Radio.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Dalších 17 bytů s plochou od 22 do 220 metrů mnohé v okolí Staroměstského náměstí hledá své nájemce. Přihlašování do elektronických aukcí odstartovalo včera ve středu 2. září. V minulosti se takto pronajaly i byty na lukrativních adresách za ceny výrazně nižší, než je komerční nájem. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na toto téma se nedávno objevily i ve veřejném prostoru a komentovali i ministr školství Robert Plaga. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší tanční muzika, my jsme Dance Radio po 17. s váma opět Michael C. Dnes až do 7 hodin večer, protože přesně za 3/4 hodiny si dáme další kolo hit parády Dance Radio Charts. Tedy nejlepší muziku podle vašeho výběru. Od 18 hodin taky můžete hlasovat opět do příštího vydání na webu danceradio.cz. Dnes vás taky čeká třeba Tiesto nebo Armin van Buuren, prostě je z čeho vybírat jako každý večer. Kompletní seznam shows, co pro vás chystáme na každý den, naleznete v naší aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android jako danceradio.cz. Za chvilku Cream, Alika Dangerous, dáme si novinku od KTB a Jack the Jonesa, Last Day of Summer.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Drum Sound a Bassline Swiss Pure Fire pro všechny milovníky zlomených beats. Ideální záležitost. Pokud jste sledovali oznamování letošní podzimní sezony v pražském klubu Roxy, víte, že těch jmen je tam opravdu nepočítaně. Pokud se vše podaří, tak se tam samozřejmě uslyšíme i společně. Nemůžu ještě prozradit kde, ale i milovníci drum and bassu si tam najdou samozřejmě svoje umělce. Těch jmen je tam neskutečně. Dnes byl oznámen další velký artist, a to je Swimming Pool, takže pokud byste chtěli právě na něj, tak rozhodně pohledejte vše online na webu, případně sociálních sítích klubu Roxy. Ode mě Lucas and Steve Marv, Give Me Your Love, dáme si Moustýho klasiku Some Kind of Feeling, Benny Benassiho, anebo Wilkinsona, jeho This Moment.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Lefrak Don, Sim, Jim Cook, Everything You Need, vy posloucháte Dance Radio. Já bych se standardně loučil, ovšem máme čtvrtek, takže v 18 hodin odpalíme další kolo hit parády Dance Radio Chart, tedy tu nejlepší taneční muziku podle vašeho hlasování. Do té doby Depeche Mode v remixu Stargate, Dubs, The Free Chase nebo Madface se Simplexem. Počkejte si na nejlepší taneční muziku podle vašeho výběru.

Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už pokukuje po další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Zatímco všechny ostatní linky metra vedou jako paprsky z periferií skrz centrum, Ečko bude fungovat jako okruh, které tyto trasy napříč protíná a propojuje mezi sebou mimo historické jádro metropole. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomorská ropa Brent krátce před 9 hodinou středoevropského letního času vykazovala zhruba 1% růst, dostala se tak nad $95 za barel. Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově 10% zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou reorganizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblasti sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e-mailu, který napsal generální ředitel firmy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Novinka.

0: Tady je Dance Radio a rozjelo se nám 35. letošní kolo hitparády Dance Radio Chart. Za náma jsou tři skvělé novinky. Tento týden jsme nasadili Kaiga s Maxem McNonem, Take Me Back, taky Cedrica Gervé a Karlu Monroe, Gotta Be, nebo spojení Felixe da Housketa, Fatboye Slima a Karoli, Funk Trunk, i jim dejte svůj hlas na webu danceradio.cz. Máte možnost klidně hned teď. Všechno už je spuštěný. A jdeme do kompletního žebříčku, který najdete a prozkoumáte taky na našich webových stránkách. Super poslech, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Čtvrtý místo v Dance Radio Chart za náma, minulá novinka Clean Bandit a Big Peak, I Don't Wanna Hurt You. Před náma tři nejlepší pecky pro tento týden podle vašich hlasů. Vy do hitpošky můžete svoje volby odevzdávat na webu danceradio.cz jednou denně, klidně hned teď a do středy do 15. hodiny. Teď už tedy nejlepší tři tracky 35. vydání hitparády Dance Radio Chart. Na trojce Pop Noir, Madame Snowflake, In a Box, na druhém místě Draw Moon, Shelter a z novinky na první pozici vyskákala domácí Annette Fab, Wherever I Go. Gratulace, po hitparádě Tiesto a taky Armin. Mějte se, čau.
1: Třetí místo Dance Radio Chart.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

I'm so far.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Let's talk to you for a minute.